0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Zní hlasy soudních znalců a padlých andělů.

umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných stů.

0: Rock Radio Stage. Headlineři.
1: Give me some hi-hat, Scotty. Yeah.

0: svou míru a tolik nekalým. A hlavně k mikráku, Romu a Iníru Buzolu přibalím.
1: Rock Radio Stage, to nejlepší z kulturáků a zábav.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Díky apce radia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage. Ranní kotel.

0: Radio Stage. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Stage. Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil,

0: Stage. Rock Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se po ránu slušně probral. Prot si oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
0: Česká rocková scéna.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A NGRI, BRDS.cz.
0: Předskokani.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Stage.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Rock Radio Stage.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
9: Rock Radio Stage. Léto plný živáků. Kabát v létě? Není problém. V pátek 10.7. ovládne Rock Radio Stage teplická partička Kabát se svým živákem. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pětivo a rozpalujte grily. Kabát a léto plný živáků. V pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: to Stage. Stage. Ranní kotel.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
6: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
0: Rock Radio Stage.

0: velký festák. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Raní kotel.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Stage. Rock Radio Stage.
3: Včera ráno přišla zubatá, zubatá, včera ráno přišla zubatá, zubatá, včera ráno přišla zubatá, zubatá.

0: Rock Radio Stage. Ikony roku.
1: Give us a visit to Patio.

Rock Radio Stage. Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte psát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší český rockový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Rock Radio Stage.
7: Až tady jednou s váma nebudu, nechávám dole svoji vostudu. Budu jen valit oči, jak se furt

0: Harley, zpívá ho andělský chor, fálej, holky se válej.
1: Rock Radio Stage. Ranní kotel.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Jdeme na Hrady.
7: Tradiční český festival s nejlepším programem.
8: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
11: Hrady.cz.
12: 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
13: Migové.
14: Harley.
13: Krucipisk.
15: Vypsaná fixa.
16: Jdeme na Hrady.
17: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. Epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Martin Kapek z kapely Traktor a zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage. Mějte se a Traktor s vámi.
7: Rock Radio Stage.

Rock Radio Stage. Léto plný živáků.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Kruci Pisk.
1: Vypsaná fixa.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Ahoj, tady Vašek Noid Barta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
6: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.

Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Připomínám! V Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
5: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Přejedeme živě.
5: A sakra. Proficolor.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

Rock Radio Stage. To nejlepší z kulturáků a zábav. Rock Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejte ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. To je poctivej český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jiný nedá. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
0: Česká rocková scéna.

0: Starý český festák.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Kruci Pisk.
1: Vypsaná fixa.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
5: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

Radio Stage. Předskokani. Rock Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pasba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pasba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
8: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzavek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Tak Renku, ty neřáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
9: Asi 100 tisíc.
8: A ty s tím nic neděláš, jo?
9: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
8: No prostě jdi na epohledavky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
9: No to se... jsou nějaký šamani, nebo co ne?
8: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře, tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140, vyhráváte na všech prodejnách.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Rock Radio Stage.
9: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Zdravíme posluchače Rock Radio Stage a těšíme se na vás na letních festiácích.

0: Radio Stage. Stage.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věsk Scandinavian Sleeping and Living.
5: Výhry.
6: Slevy.
5: Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Odpoledne.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
7: Rock Radio Stage.
8: Léto plný živáků.
9: Kabát v létě? Není problém. V pátek 10.7. ovládne Rock Radio Stage teplická partička Kabát se svým živákem. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pětivo a rozpalujte grily. Kabát a léto plný živáků. V pátek od 8 večer na Rock Radio Stage.
7: Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: Rádio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Odpoledne.

0: Rock Radio Stage. To máte jarní turné, podzimní turné, výroční turné, to máte letní festivaly, to máte nový desky, nový singly, to máte klipy, to máte novou sestavu, starou sestavu, původní sestavu, to máte comeback, reunion, no kdo to má všechno stíhat? Chcete držet krok s českou rockovou scénou? Sledujte Instagram a Facebook Rock Radio Stage a web rockradiostage.cz a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage, to je poctivý český festák on air i online.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Ráno Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Kruci Pisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Předskokani.
1: Umírám, celý se klepu

0: Radio Stage.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Rock Radio Stage.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockradiostage.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Ahoj, tady Vašek Neudbarta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
0: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
8: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
9: Petře, jedeme živě.
8: A sakra. Proficolor.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagorai, brds.cz.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
2: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci Moje Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci Moje Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage. Pro všechny nespavce. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: že už mám dost těch střízlivých slibů, který se rozpouštějí jak kostky ledu. Jak kostky ledu.
1: Rock Radio Stage. Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Rock Radio Stage.

Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Migové.
0: Harley.
1: Kruci Pisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Rock Radio Stage. Léto plný živáků. Kabát v létě? Není problém. V pátek 10.7. ovládne Rock Radio Stage teplická partička Kabát se svým živákem. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Kabát a léto plný živáků. V pátek od 8 večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
9: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.

0: Radio Stage. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
2: Na kraji pódia stojí faninka.

0: Radio Stage. Potřebuješ se zberchat po vydatným obědě? Odpolední pařba tě postaví na nohy. Nejlepší český rockový kapely a ikony světového roku. Jedině na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 268 000 korun, garáž v Mariánských Lázních za 849 000, byt 3+1 v Českých Budějovicích za 6¾ milionu, rodinný dům v Zavidově u Rakovníka za 5 900 000 a rodinný dům ve Velké Štáhli na Bruntálsku za 8 150 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: To není možný, že to ještě nemáte.
4: Tak my taky čekáme, že jo?
5: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
6: Tak to musí stát na účtárně.
3: To už je po splatnosti.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: a ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockradiostage.cz.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nevíte, kam o víkendu vyrazit za slušnou zábavou? Nechcete dřepět doma a nudit se u televize? Máme pro vás řešení. Mrkněte na www.rokoviradio.cz. Najdete tam mraky akcí, ze kterých si určitě vyberete tu pravou. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Natírám.
4: Nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Natírám a najednou griluju.

Rock Radio Stage. Ikony roku.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
4: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
5: Přejedeme živě.
4: A sakra.
6: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít.
7: Rock Radio Stage. Večerní jízda.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noid Barta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitri a Arakain.
4: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio Stage. Večerní jízda.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám. Až

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká od nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tím

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Radio Stage. Stage. After Party.
1: Horký letní den. Před bouřkou. A město halí těžkej mrak. Venda.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.